0: Snažím toho řešit, jsem se hned viděl a zvládný.
1: That's your careful.
2: You've been FM 103.5.